Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: 3 minuty před 6 hodinou na signálu Tasmin Archer. Pokud jste zatím ve stavu jejího spícího satelitu, tak se vás pokusíme postavit na nohy dalšími osmdesátkami od Sandry a Repešáku a proberou vás určitě i dnešní první zprávy v podání Lucky Sinkové.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale míříme do provozu. D8, 45. kilometr ve směru na Prahu. Tam havarovalo osobní vozidlo. Zpozorněte i na D11, 16. kilometr ve směru metropole, kde je pro defekt odstavené nákladní auto. A v Praze Lipencích v ulici Josefa Houtka došlo k požáru domu. Tak i v těchto místech buďte obezřetní a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Po prodlouženém víkendu hezké ráno přeje Lucie Sinková. Poslanci se dnes odpoledne sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Opozice ho zdůvodňuje schodkem státního rozpočtu, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše a útoky vlády na různé instituce. Schůze bude pokračovat i zítra. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. V příštích 3 letech by se jejich mzdy měly každý rok zvýšit o 2600 až 2900 korun, celkem o 8700. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvádí firma SpaceX. Přes problém s motorem se podařilo vypustit nové satelity. Let byl zkrácen z plánovaných 10 hodin na zhruba 2. Po necelých 3 hodinách se loď vrátila na Zemi a dopadla do oceánu.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha 6 začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů. Stavba bude stát přes 100 milionů korun a podle současného předpokladu potrvá 1 rok. Na novém oválu bude trénovat také rychlobruslař Metoděj Jílek, který je 5x mistrem světa v inline bruslení a také vítězem olympijského závodu v rychlobruslení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Francie ve fotbalové lize národů vyhrála 1-0 v Belgii. Jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michel Olis. Ve druhém utkání skupiny A1 Itálie díky vydařenému prvnímu poločasu zvítězila 4-1 v Turecku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy a taky po ránu místy fouká. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80. a za mikrofonem Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Jsem tady, je mi ctí vstávat s vámi 6 hodin navrch 2 minuty, to znamená, že si brzy dáme obvyklý ranní servis, očekávané události, jak bude, a nejprve otevřeme kalendárium pro úterý 29. září. Dobré úterní jitro.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 6 hodin, k ním 9 minut. I Sandra vás v ránu na Signál Rádiu přišla pozdravit. Haj, haj, haj do nového dne, konkrétně 29. září. Myslím, že je poměrně příjemné začít nový týden úterým, ale jestli se vám zatím nedaří probrat, pak vězte, že v kalendáři máme Národní den kávy. Tak hurá si uvařit. Michalům dnes patří přání všeho nejlepšího k svátku a co se týče narozenin, úctyhodné 83. slaví někdejší polský prezident a držitel Nobelovy ceny za mír, pan Lech Walesa. 58 je herci Michalovi Dlouhému, 53 jeho kolegovi a zároveň režisérovi Jiřímu Strachovi. A tento den v roce 1950 přišla na svět zpěvačka Loretta Goggi. Proto se vracíme do roku 1981, kdy ji v San Remu proslavila na festivalu italské písně tahle hitovka. Pohodové ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: ráno, 7:03 s vámi vstává ranní signál a předposlední zářijový den bude na obloze pokračovat babí léto. Toto úterý má být jasno, v Čechách místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 24 stupni, v nížinách Čech bude výjimečně až 25. Ovšem, teď po ránu počítejte maximálně se stupni 10, takže pořádně obléknout, ať se nemusíte vracet domů jako ty Boniem.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Pět minut před půl sedmou se probouzíte ránem na Signál rádiu a to je dobře, protože se dozvíte, co přichystalo úterý 29. září.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Na jednání s premiérem Andrejem Babišem do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Hovořit spolu budou o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Veřejnost si může ode dneška prohlédnout novou stálou výstavu Symboly státnosti v Národním památníku na pražském Vítkově. K vidění jsou první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly nebo vzácné tisky. V mnoha knihovnách po Česku začíná jubilejní 30. roční kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí celkem přes 400 knihoven. Dnes večer odstartuje nový ročník nejslavnější hokejové soutěže světa NHL zápasem mezi obhájcem Stanley Cupu Carolinou a Floridou, za kterou by mohl nastoupit Radko Gudas. A čeští fotbalisté pokračují v cestě Ligou národů. Od 20:45 vyběhnou na trávník pražského Edenu proti vyhlasné Anglii. Držíme palce a vám všem dobré úterní nitro.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: přesně 6:30 a v ranním signálu pojďme z brazilské Copacabány zpět na tuzemské silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Z dálnice D1 máme hlášenou nehodu na 200 km ve směru Praha. Jsou tam dvě osobní auta v sobě a ještě jdeme na silnici 14, tu obce Lánov, okres Turnov, kde se střetly osobní vozidlo s nákladním. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu.

Italiano vero. V úterý 29. září 7 minut po půl sedmé vstáváte s ránem na Signál rádiu. Michalové mají dneska svátek a pro vás všechny bez rozdílu budeme mít zanedlouho přehled toho, o čem se mluví a píše, plus aktuální předpověď počasí. Hezké ráno.

0: Ve 6:45 vás probouzí ranní signál a centrum Tokia hlásí 34 dní deště za sebou, což je rekord od roku 2019. Podle meteorologů má navíc déšť pokračovat i v příštích dnech. Odborníci to připisují tajfunům, tlakové níži a stagnující podzimní srážkové frontě. To u nás se naopak obejdeme bez srážek. 29. zářijový den má být na obloze jasný, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia. Věřím, že tyhle pozitivní informace vám hned přispěly k lepšímu úternímu ránu. Za chvíli budeme pokračovat tím, o čem se mluví a píše.
1: Ráno na signál rády.

0: 6.49 vstáváte s ranním signálem a pojďme na slíbené aktuality.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka Centra Locika, která poskytuje pomoc dětem zažívajícím násilí v rodině a jejich blízkým. Bylo jí 52 let. Tisíce lidí včera dorazili do Staré Boleslavy u Prahy na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. V kázání vyzval ke smíření, odpuštění a svornosti ve společnosti. Voda v oblasti Odolena, voda zůstává nepitná, přestože jsou koncentrace olova v tamním vodojemu opakovaně pod hygienickým limitem. Včerejší ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval 27,7 mikrogramů olova na litr při limitu 10 mikrogramů. A hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0 před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků. Rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Nastartovávací Simply Red na hodinách 6.53, probouzíte se signálovým ránem a jak už jsme vás informovali, v mnoha knihovnách po Česku dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven, což mi připomnělo článek, který k singapurské vládě dělá starosti, že občané tráví příliš mnoho času u počítačů, smartphonů a tabletů. Rozhodla se proto odměňovat ty, kteří každý den stráví alespoň čtvrt hodiny s knihou. Projekt funguje na principu jakési jednoduché hry, kdy čtenáři své chvilky s knihami hlásí na vládním webu a za každé alespoň 15-minutové čtení dostanou 20 virtuálních mincí. Jakmile jich nastřádají rovnou tisícovku, mohou je vyměnit za jeden skutečný singapurský dolar, což je v přepočtu ani ne 17 korun. Jak tedy slyšíte, zbohatnout se na tom úplně nedá. Ale kdyby to bylo u nás, tak minimálně na duchu by se z vás milionáři stát mohli.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Posloucháte ranní signál, už jen dvě minutky nás dělí od 7 hodiny. To znamená, že přede mnou už máme koho? No jo, je tady Lucinka Sinková. Ahoj!
1: Lucinka, to by dlouho nikdo neřekl. Krásné no, ráno přeji všem.
0: Že ti to udělá radost.
1: Jo, to jo, před 50, jo. A před 7 ráno taky. Tak co ve zprávách tě zajímá,
0: veď? Ano, jistě.
1: Ke dni české státnosti přidal Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile asi 17 lidem. Tak jenom tak namátkou, protože to bychom jmenovali dlouho. Povíme si pár jmen ve zprávách. No a do Prahy dnes dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová, s kým má schůzku a o čem se budou bavit, co budou řešit, tak to si povíme.
0: Já bych ji tady přivítal.
1: Viď, já taky.
0: Čau, čau, Bela.
1: Čau, by nám přivezla pizzu a špagety.
0: No, to je dobrý nápad. Signál Rádio Doprava. Teď ale vážně, pojďme se podívat na silnice. V Praze, Ječná ulice, došlo zde ke střetu osobního vozidla s tramvají a pokud můžete, vemte tu jinudy než po D5. Na příjezdu k hlavnímu městu se totiž tvoří kolona vozidel. Šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
3: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.

0: Rádio Zprávy.
1: V úterý 29. září po prodlouženém víkendu přeje hezké ráno Lucie Sinková. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Podle úřadu vlády budou ve Strakově akademii a později v Kramářově vile u pracovní večeře mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Letošní sucho, vysoké ceny vstupů a propad cen některých zemědělských komodit způsobují v některých částech Česka zemědělcům vysoké ztráty, uvedl včera v Bruselu ministr zemědělství Martin Šebestián. Problémy podle něj dopadají na rostlinnou i živočišnou výrobu. Ministerstvo proto připravilo balíček kompenzačních opatření. Ke dni české státnosti předal předseda Senátu Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Letos ocenil 17 osobností z více než stovky nominací. Mezi oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za dobročinnou činnost nebo Daria Stomatová za reportáže z Ukrajiny.
0: Co se děje v regionu?
2: Od května do září tohoto roku zažilo hlavní město celkem 29 tropických dní a 12 tropických nocí. Jako ohlédnutí za mimořádně teplým letem připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy novou story mapu. Nese název Horko v Praze a ukazuje, jak se data o teplotě v jednotlivých částech města dají modelovat a předvídat. Informace se dají také využít při plánování nových čtvrtí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejová Sparta doma znovu padla. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Hokejisté Sparty nezvládli po Mladé Boleslavi ani další domácí duel. Tentokrát v dohrávce pátého kola extraligy prohráli 0-1 s Karlovými Vary. Dnes jsou na programu zápasy šestého kola. Od 17 hodin hostí Třinec Kladno, od 17.30 Litvínov Liberec a Mladá Boleslav Plzeň. Od 18 hodin se představí Hradec Králové proti Spartě, Olomouc hraje s Vítkovicemi a Pardubice s Českými Budějovicemi.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy a taky po ránu místy fouká. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80. a za mikrofonem Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
4: 4 minuty po 7 vás moc zdravím, speciálně Michali, mající svátek, a 29. září je Světový den srdce. Tak vám zahrajou srdcovky z té správné dekády na probrání a za pár okamžiků i výročí pro dnešní datum. Dobré úterní jitro.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 7.11, hezké ráno z ranního signálu. Předposlední zářijový den se v roce 1973 narodil režisér Jiří Strach. Všechno nejlepší, ale vy se nemusíte obávat, že byste přišli o taky Jiřího. Kolegu Svobodu je tady s historickými milníky.
1: Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Je 29. září a to byl v roce 1793 den, kdy se v jednom časopise objevila první zmínka o tenise. Pojďme si teď připomenout i několik dalších dnešních výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 2005 stal Horský hotel s vysílačem Ještěd národní kulturní památkou. To je poslední předstupeň před tím, aby mohl být tento originální architektonický skvost zařazen na seznam UNESCO. V roce 1951 překonal Emil Zátopek v Houšce u Staré Boleslavy 4 světové rekordy, mimo jiné v hodinovce uběhl 20 km a 52 metrů. V roce 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, Československo bylo nuceno postoupit svá pohraniční území nacistickému Německu. V roce 1904 bylo v Karlových Varech městskou radou povoleno zbudovat první golfové hřiště v českých zemích. A v tento den v roce 1829 svoji činnost zahájil britský bezpečnostní orgán Scotland Yard.
2: Signál.

0: I v 7.19 je s vámi ráno na Signál rádiu a zůstává s námi taky babí léto, protože 29. zářijový den bude jasno, jen v Čechách přechadně polojasno. Nejvyšší teploty mezi 20 až 24 stupni, v českých nížinách by mohlo být dokonce i stupňů 25. To v Africe určitě, tam vás teď vezmou toutou a zanedlouho očekávané události pro dnešní den. Hezké ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Jen dvě minuty nás dělí od 7:30 a vy máte ten správný ranní signál, protože díky nám víte, co se bude dít předposlední zářijový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Proběhne schůze sněmovny svolená z opozičního podnětu k vyslovení nedůvěry vládě. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Hovořit spolu budou o konkurenceschopnosti Evropské unie nebo o otázkách evropské bezpečnosti. Veřejnost si může ode dneška prohlédnout novou stálou výstavu symboly státnosti v Národním památníku na Pražském Vítkově. K vidění jsou první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly či vzácné tisky. Mnoho knihoven po Česku, přesněji přes 400, odstartuje 30. ročník kampaně Týden knihoven a čeští fotbalisté dnes pokračují v cestě Ligou národů. Ve 8:45 večer vyběhnou na trávník pražského Edenu proti gigantovi Anglii. Budeme fandit a vám všem dobré úterní jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: pohodové ráno ze Signálu a 8:02 míříme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu máme v Praze, na Barandovském mostě se potkala dvě osobní auta směrem Smíchov a zůstává tam neprůjezdný pravý pruh. V hlavním městě ještě máme havárii na křižovatce Duškovy ulice a Mozartovy, kde máme neprůjezdný pravý pruh po bouračce nákladního vozidla s osobním. A ještě buďte obezřetní na D2 mezi 42. a 13. kilometrem ve směru na Brno je neprůjezdný levý pruh kvůli pracem a údržbám na vozovce. Tak v těchto místech určitě zpomalte, ať už jedete kamkoliv, tak šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: 7.38 si dáváte ranní signál a hokejoví fanoušci se konečně dočkají. Nejslavnější liga světa NHL se vrací a vstupuje už dnes do své 110. sezóny. Tým Caroliny se v ní pokusí o obhajobu Stanley Cupu a v Česku budou oči příznivců sledovat výkony hrstky krajanů, kteří v severoamerické soutěži zbyli. Na soupiskách 32 klubů totiž figuruje před novým ročníkem pouhých 15 hráčů a 4 golmani, což je nejméně od roku 1991. Co myslíte vy? Bude náš hokej dál takto stagnovat nebo dokonce uvadat? Dejte případně vědět, třeba přes naší mobilní aplikaci. Na druhou stranu, David Pastrňák se v Bostonu dočkal velké pocty, povede totiž celek od nové sezóny jako kapitán. Tak jen houšť.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Za 3 minuty bude 7:45, k vašim uším se line signálové ráno s datem 29. září v kalendáři Michalové. A k tomu se tím pádem váže taky dnešní pronostika, která zní nejpozději kolem svatého Michala má být doma Otava. Já bych to asi upravil, má být doma oslava, protože oslavit to je vždycky dobré cokoliv. Ať už dneska slavíte cokoliv a ať už máte jakýkoliv důvod k tomu, tak je potřeba říct, že ta nálada je dobrá, protože babí léto je stále s námi, nejvyšší denní teploty mezi 20 až 24 stupni, v nížinách Čech výjimečně až 25, k tomu jasno jen v Čechách, místy přechodně až polojasno, vysokou oblačností.
1: Vstáváte se signál rádiem.

0: Jste s ranním signálem minutu po 7:45 a mílovými kroky se nám přibližují komunální volby. Na Jihlavsku vyšli vstříc lidem, co to mají daleko do volebních místností. Podrobnosti zjišťoval kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Žádné výmluvy neplatí. Obyvatelé okrajových částí Jihlavy, kteří mají po změně volebních okrsků hlasovací místnost dále od domova, dostanou v sobotu 10. října speciální dopravu. Město zveřejnilo přesné časy volebních autobusů z Kosova, Henčova, Zborné, Hosova, Pávova, Červeného kříže a Heroltic. Speciální doprava má zmírnit dopad letošní rozsáhlé změny volebních okrsků. Jihlava jejich počet snížila z 58 na 35. Podle dřívějšího vyjádření magistrátu bydlí po novém rozdělení 73% voličů do 500 metrů od volební místnosti, dalších 20% do 1 kilometru a 7% jí má vzdálenější. Komunální volby se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října. Speciální autobusy však budou jezdit pouze v sobotu. Město zároveň upozorňuje, že voliči si mohou podle adresy trvalého bydliště ověřit, do které volební místnosti nově patří. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.

0: 9 minut před 8 hodinou posloucháte Ráno na Signál rádiu, ve kterém ani pro úterý 29. září nebude chybět tahle dobrá zpráva.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Míříme v ní do metropole, protože autobusovou linku 145 vedoucí tunelovým komplexem Blanka využilo od zavedení v polovině srpna jako nové rychlé spojení mezi Prahou 6 a 8 už 100 000 cestujících. Ode dneška pak bude linka 145 zastavovat obousměrně i v zastávce Kuchyňka, díky čemuž budou moci zrychlené spojky Kobylis a David s tunelovým komplexem Blanka využít rovněž lidé bydlící v okolí ulice v Olešovičkách či studenti vysokých škol a z kolejí kolem Pelc Tyrolky. Ti tak získají přímé spojení například do univerzitní oblasti u Vítězného náměstí. Takhle se nám to v hlavním městě líbí, jak to vypadá na tuzemských silnicích, nejen tam, zjistíme už brzy.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Už jen 4 minuty nás dělí od 8 hodiny, to znamená, že já tady ve studiu nejsem na signálu konečně sám. Zase ve společnosti, drahé společnosti, kolegyně Lucky Sinkové. Ahoj, Lucko.
1: Hezký den přeji všem.
0: Tak co pak si dáme ve zprávách?
1: Aha, já myslím, že si chceš povídat, ty chceš rovnou
0: ne,
1: zprávy.
0: Můžeme, tak jaká dneska?
1: No tak trošku nastydlá, ale, co ty?
0: Dobrý, ale říkal jsem si, že bychom to mohli vylepšit něčím, protože je Národní den kávy.
1: No vida, tak si dám kávu a hned bude líp.
0: No určitě.
1: To teplo, od rána piju čaj s medem.
0: Tak, teď to chce nějakou změnu.
1: Tak jo, a zprávy chceš, dobře.
0: Ale jo.
1: Ministr vnitra Metnar dnes představí plán na zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a tak dále. Jo, Luky, jak vyvalil oči, čekáš taky nějaký zlepšení jo, finanční?
0: To čekám, stále čekám.
1: Policista, hasič nebo celník. No a proč Japonci přestávají používat sojovku? Co bys tipnul?
0: Proč přestávají používat sojovku?
1: To jsou otázky forádu. Tak si poslechni zprávy. Tak.
0: Budu muset.
2: Signál rádio doprava.
0: Myslel spojku, proč přestávají používat. No, vypadá to, že to by potřebovali někteří řidiči, nicméně v Českobrodské ulici v Praze jsou v sobě dvě osobní auta, bouralo se i v Brně, tam došlo k nezvyklé nehodě hned dvou motocyklů v Kněžnické ulici a pokračujeme do Plzně, tam máme bouračku dvou osobních vozidel v ulici Edvarda Beneše. Ať už jdete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
2: Rozhovor, signál rádia. Dalším hostem našeho vysílání bude herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Vypravíme se s ním i do rodného Ústí nad Labem a zjistíme, co ho přivedlo do Prahy a jak dnes vnímá své rodné město. Řeč bude i o divadelním představení Husákovy děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, přijde na řadu také rodina. Proč vždycky toužil po velké rodině? Jakou hru vymyslel pro děti a jejich tatínky? A v čem se jeho děti nezapřou a jsou po něm? Rozhovor Lucie Sinkové a herce Tomáše Měcháčka si poslechněte u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné vstávání po prodlouženém víkendu stále přeje Lucie Sinková. Sociální služby dostanou do konce roku další miliardu korun. Polovinu už stát podle ministra práce Aleše Juchelky poslal krajům a zbytek má dorazit v říjnu a listopadu. Opozice ale tvrdí, že peníze přicházejí pozdě a ani další miliarda nedostatek financí nevyřeší. Ministerstvo tak připravuje nový systém financování sociálních služeb. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. V příštích 3 letech by se jejich mzdy měly každý rok zvýšit o 2600 až 2900 korun, tedy celkem o 8700. Nástupní plat policistů a hasičů po odborné přípravě by tak měl na začátku roku 2029 činit 50 000 korun. Francouzský úřad pro civilní letectví požádal o zrušení řadu letů na hlavním pařížském letišti a na letišti v Marseille kvůli všeobecné stávce státních zaměstnanců. A dodávky domácí sojové omáčky v Japonsku loni klesly na nejnižší úroveň za posledních 75 let. Může za to i změna jídelních návyků Japonců, kteří se přiklánějí čím dál častěji k západnímu stylu stravování.
0: Co se děje v regionu?
2: Tunel bus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, přichází dnes se změnou. Linka označená 145 s dnešním začátkem akademického roku nově zastavuje také na Kuchyňce. Tunel bus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minut, v nejsilnější špičce pak po 6 minutách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká další zápas v Lize národů a bude u toho i náš sporták Petr Plintovič.
3: Po prohře s Chorvatskem 1-2 čeká na české fotbalisty další těžký soupeř. Od 20:45 se český výběr utká v pražském Edenu s Anglií. Také Angličané úvodní utkání v Lize národů prohráli. Španělům podlehli 2-3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy a taky po ránu místy fouká. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80. a za mikrofonem Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Přející vám i 8:03, stále krásné úterní ráno. Vylepšit si ho budete moci ziskem volných vstupů na skupinu Vidiek v rámci hry Ano nebo ne. A když jsme u vyhrávání, odborníci zjistili, která čísla padají v loterii nejčastěji. Za pár momentů prozradím víc, bezvadný ranní poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 8.10 v přijímačích vám zní úterní signálové ráno a patříte mezi příznivce sázení. Pak vám teď prozradím tajemství. Podle oficiálních statistik provozovatele jedné evropské loterie jsou nejčastěji losovaná čísla 20, 34, 35, 17 a dodatkové číslo, ne, a číslo 21. A dokonce zveřejnili i chvost žebříčku, tedy ta, která se losují méně. Jsou to 48, 36, 28, 50 a 25. Na ty tedy zapomeňte. A já zrovna to poslední číslo mám rád, protože jde o den mého narození. Nevadí? Raději ještě zopakuji ta šťastná. Jsou to 20, 34, 35, 17 a 21. Ale ne, že je teď začnete všichni dávat. Tím by se vlastně snížila vyhraná částka. Chvilku s tím počkejte. Dlouho nebudete muset čekat na dnešní ano nebo ne. Brzy se pustíme o vstupenky na viděk a ještě předtím aktuální počasí.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: To, co 2 minuty před 8:45 slyšíte, je ráno, ranní signál pro datum 29. září. No a přestože dnes budou nezvykle pro předposlední zářijový den teploty stoupat až někam k 25 stupňům, tak se zřejmě nedotknou absolutního rekordu, protože ten má hodnotu 27,1 stupně a pochází z roku 1869. Ale i dneska to bude opravdu velmi příjemné mezi 20 a 24 stupni. Genesis, tak to je další muzika, za chvilku o čem se mluví a o čem se píše. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Taky 2 minuty po čtvrt na 9 je s vámi ranní signál a dáme si avizované aktuality.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Tisíce lidí včera dorazili do Staré Boleslavy u Prahy na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. V kázání vyzval ke smíření, odpuštění a svornosti ve společnosti. Před 3 lety vyměnili hradečtí kardiochirurgové pacientovi srdeční chlopeň pomocí robota jako první v Česku. Fakultní nemocnice Hradec Králové teď podle zdravotnického deníku staví za 4,3 miliardy korun nový chirurgický pavilon. První pacienty přijme v létě 2027. Celý komplex má být hotový do konce roku 2028. Safari park Dvůr Králové oznámil narození samečky žirafy Rothschildovy. Podle ředitele je park nejúspěšnějším chovatelem žiraf mimo Afriku a jeho zvířata dnes žijí v zoo po celém světě. A tenista Tomáš Macháč se sice v Pekingu dočkal svého prvního vítězství od French Open na přelomu května a června, nicméně další nepřidal a krajana Jakuba Menčíka v hlavní soutěži nabitého turnaje ATP 500 nedoplnil. Ve finále kvalifikace nestačil jasně ve 2 setech na Francouze Artura Geu. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.
2: Na lásku minulou.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.
1: Je 8.21, ladíte úterní signálové ráno a pokud chcete vyrazit zadarmo na slovenskou partu vidět, pak teď máte velkou naději.
2: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
1: Číslo sem ke mně 910 260 910 a první volající bude potřeba, aby následně odpověděl právě buď ano, anebo ne. A vypadá to, že už na lince skutečně máme někoho, kdo to zvládl jako první a já se proto ptám, kdo je tam. Signál Rádio, hezké ráno, koho slyšíme?
3: Ivo u telefonu, dobré ráno.
1: Ještě jednou, kdo je tam?
3: Ivo,
1: já vás moc zdravím, ano. Jak se máte takhle při úterku?
3: Jo, tak dobrý, dovolal jsem se do soutěže, tak dobrý.
1: Ano, no teď to chceš správně zodpovědět na onu záludnou otázku. Jste připraven?
3: Ano, jsem připraven.
1: Dobře, tak jdeme na to. Je slon největším suchozemským zvířetem na světě? Ano nebo ne?
3: Suchozemským zvířetem na světě? Já bych řekl, že ano.
1: Ivo, a to říkáte zcela správně. Je to skutečně tak, protože africký slon může vážit přes 6 tun. To je teda síla. To je váha. To by opravdu jeden nevěřil. No tak Ivo, vy už můžete věřit, že máte, nebo skoro tří máte v rukou dvě vstupenky na slovenskou partu Viděk. Je potřeba, abyste si udělal čas 6. listopadu.
3: Jasný.
1: Koho vezmete sebou?
3: Respektive asi manželku.
1: Jo, uděláte si hezký večer.
3: Přesně.
1: Tak jo. Ivo, vydržte ještě na telefonu, ať se domluvíme, jakým způsobem vám vstupenky a navíc ještě CDčko zašleme.
3: Děkuju moc.
1: Mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: už jen 3 minuty chybí do 8:30 a to je nejvyšší čas se na signálu opět vrhnout do provozu.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Dálnice D1, 7. kilometr ve směru na Prahu u Čestlic, tak tam jsou v sobě hned 3 osobní auta, neprůjezdný levý pruh, to znamená určitě věnujte řízení větší pozornost. A to i na dálnici D10, 66. kilometr ve směru Turnov, zde havarovalo osobní vozidlo do svodidel a bouračku máme i v Praze ve Strahovském tunelu směr Barandovský most. Je tam neprůjezdný levý pruh. Šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: 4 minuty po půl deváté ladíte úterní ráno na Signál Rádio a pokud máte dospívající ratolesti, které navíc holdují videohrám, pak byste je následující léto mohli vzít spíše než k moři, raději do staré dobré Anglie. Důvod je ten, že Velká Británie příští rok otevře první hotel na světě inspirovaný hrou Minecraft, který vznikne v rámci investice za 50 milionů liber v zábavním parku Chessington World of Adventures na jeho západě Londýna. Čtyřpatrový Minecraft World Hotel nabídne 69 pokojů inspirovaných herními biomy, moby a předměty, stejně jako restaurací ve stylu podvodního světa a bar inspirovaný Woodland Mansion. Součástí nového Minecraft World bude též první horská dráha na světě s tematikou Minecraftu nazvaná Escape the Nether. Já teda upřímně moc netuším, o čem je řeč, ale dětičky, ty budou mít určitě velkou radost.
1: Vstáváte se Signál Rádiem.

0: Přesný čas 8.38 a já nesu z ranního signálu dobré zvěsti. Zářít sice zítra zavře svůj krám, ovšem babí léto bude přetrvávat i na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu příštího měsíce, ačkoliv se budou s blížící se zimou pomalu snižovat. A ještě ke všemu navíc moc nezaprší. Tak to věřím, že vás potěšilo. Hezké ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Za 3 minuty bude 8:45 a v ranním signálu teď usedneme do pražského kina Světozor. To nabízí od dnešního dne další z filmových festivalů. Jeho téma a filmy představuje kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, kino Světozor, které najdeme v centru Prahy, nabízí tentokrát další ročník Mezinárodního filmového festivalu o architektuře a urbanismu s názvem Film a architektura. Posláním této filmové přehlídky je představit nejdůležitější témata současné architektury, designu a také urbanismu širokému publiku právě skrze filmové médium. Festival, který potrvá až do 5. října, nabízí premiérový výběr těch nejzajímavějších filmů převážně ze zahraniční produkce, které se zaměřují na kvalitní architekturu nebo architektonické přístupy a proměnu našeho životního prostředí, které souvisí právě s výstavbou měst a staveb. Letos se jedná už o v pořadí 15. ročník, což je důkazem toho, že festival má svoje místo mezi nejen pražskými filmovými festivaly. Tak se do Světozoru tento týden vypravte a nějaký ten pěkný film zkoukněte. Hezký den přeje Honza Navrátil. Je tu

0: Nicky Epovedy, vyrobeno v Itálii, dáváte si úplný závěr úterního signálového rána, protože hodiny ukazují minutu po 8:45 a jestli patříte mezi příznivce rozhleden, pak byste někdy měli zavítat do Šluknova. Tam totiž během prodlouženého víkendu otevřeli jednu novou, tedy úplně ne, ale zrekonstruovanou, vůbec nejsevernější v Česku. Z místního kopce Jitrovník tam teď za jasného dne dohlédnete až na Sněžku, což určitě stojí za to. No a to už můžou potvrdit i někteří návštěvníci, kterých v sobotu během jediného dne dorazilo odhadem 1000 lidí na vyhlídkovou věž měřící 31 metrů. Takže za parádním výhledem z rozhledny šup směr Šluknov. A my si dáváme muziku, tohle je Joe Cocker, vám všem hezký zbytek úterního rána.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Beneši, úterního ranního signálu Undercover a legendární londýnská ulice Baker Street. My teď míříme zpátky sem do studia 5 minut před 9 hodinou. Už je totiž připravená Lucka Sinková. Ahoj.
1: On ti spadne ten úsměv. Hezké ráno.
0: Já
1: nebo
0: tuším,
1: hezké
0: proč.
1: Dopoledne.
0: Ano.
1: Protože minimální zálohy pro nás, jo, a pro ostatní, co jsou osoby samostatně výdělečně činné, se od příští roku znovu zvýší. O kolik, to si řekneme. No tak nebreč, tak trošku nám to zase jako kleslo tento rok, tak zase nám zvednou mandle.
0: A už nemůžu.
1: No a babí léto by mělo pokračovat, tak to tě zase potěší. I na začátku října bude hezky.
0: A to je pěkný. Tak Vy? To hned, no, tak nějaký
1: tak
0: peníze.
1: Tak jsem to vylepšila.
0: No. To je skvělé.
1: Nějaký peníze, hlavně když bude sluníčko.
0: Přesně tak.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Lucka ve zprávách bude zářit jako sluníčko. Jak to vypadá na ulicích, na silnicích? Pražský okruh 62. kilometr ve směru D10. Tam se potkal hned motocykl, nákladní automobil a taky osobní vozidlo. D1, 17. kilometr ve směru na Prahu. Tam počítejte s havárií 2 osobních vozidel a dodávky a zdržíte se i v Brně, konkrétně v Písáreckém tunelu, kde došlo ke střetu osobního vozidla s motocyklem. Klidnou cestu.
2: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 29. září, pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková. Poslanci se dnes odpoledne sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Opozice ho zdůvodňuje schodkem státního rozpočtu, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše a útoky vlády na různé instituce. Schůze bude pokračovat i zítra. Minimální zálohy pro OSVČ se od příštího roku znovu zvýší. Vyšší bude i měsíční platba v prvním pásmu paušální daně. Ta by měla vzrůst z letošních 962 korun na 9662. Osoby samostatně výdělečně činné si tak měsíčně připlatí 500 korun. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Podle úřadu bude ve Strakově akademii a později v Kramářově vile u pracovní večeře mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a o otázkách evropské bezpečnosti. Babí léto by mělo pokračovat i na začátku října. Nadprůměrné teploty mohou podle meteorologů vydržet po většinu měsíce. Postupně ale budou s příchodem zimy klesat. Sucho se v říjnu nejspíš nezmírní. Výraznější déšť se zatím neočekává.
0: Co se děje v regionu?
2: S koncem letošních prázdnin skončil v hlavním městě také pilotní projekt nazvaný Dynamický svoz skla na území městské části Praha 11. Za 18 měsíců provozu se podařilo snížit počet svozů zhruba na třetinu původního stavu, aniž by se zhoršila dostupnost služby pro obyvatele. Od začátku srpna projekt přešel do rutinního provozu a současně se rozšířil také na území městské části Praha 15. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejová Sparta doma znovu padla. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Hokejisté Sparty nezvládli po Mladé Boleslavi ani další domácí duel. Tentokrát v dohrávce pátého kola extraligy prohráli 0-1 s Karlovými Vary. Dnes jsou na programu zápasy šestého kola. Od 17 hodin hostí Třinec Kladno, od 17.30 Litvínov Liberec a Mladá Boleslav Plzeň. Od 18 hodin se představí Hradec Králové proti Spartě, Olomouc hraje s Vítkovicemi a Pardubice s Českými Budějovicemi.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádio 80 s Lukášem Bláhou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Minutu po 9. hodině už vás vítám. Pozor, v úterním dopolední, ne pondělní, myslím, že chvilku v tom budeme mít hokej v těch dnech, ale co je jasné, že za pár okamžiků se můžete těšit na speciální magneťákový hit, nastíním, že zaspívá Mr. Falco, tak to si nenechte ujít a nebudou chybět ani 80. Taylor Day nebo Madony. Pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Znáte ten správný úterní dopolední signál, na jeho startu si dáme slíbenou 80kovou extra pecku, tentokrát patřící Falkovi.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: A co ještě dodat k téhle hudební ikoně, snad jen, že nechybělo málo a vůbec bychom si žádný jeho hit nevychutnali, přišel totiž na svět jako jediné strojčat, zbylé dva plody se dožily pouze třetího měsíce těhotenství, rodným jménem Hans Helcel jako jediný přežil komplikovaný porod. Už ve 4 letech pak dostal od matky své první piano a o rok později pak Vídeňskou hudební akademii byl označen za zázračné dítě s absolutním sluchem. Posuďte sami, že zcela po právu Falko a jeho komisař.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Krátce před půl desátou na signálu vzpomínka na Whitney Houston a její One Moment in Time. A pár momentů určitě dnes věnujte našemu vysílání i po 12. hodině. Jako každé úterý na oplátku dostanete premiérovi něco patrně netušeného z historie naší metropole. Tentokrát se s Davidem Černým vydáme k zámku Troja. Původně to měla být příměstská vila, která ovšem nakonec dala jméno celé čtvrti. A vy uslyšíte i zajímavý příběh, jak k tomu došlo. Jedině v Miluju Prahu tady u nás.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Věčný hit Alphaville doznívá z úterního dopoledního signálu. Na pár chvil se ale ještě vrátíme do prodlouženého víkendu. Ohlédnutí za ním má totiž kolega Luboš Dvořák.
1: Svátky a s nimi spojené dny volna jsou tu proto, abychom si prodloužili víkend. Liturgické a společensko-politické aspekty odpadají do zapomnění a řešíme jen, jak využít volný čas. Na tom se nic nemění od mých školních let roku 1970. Přetavilo se to až do současné doby a já tak s kamarády z vojny se pravidelně vydáváme na výpravy za lázeňským životem. Letos padl los na Velký Medér u Dunajské Stredy, velmi českými seniory oblíbený rezort. Byl jsem tu naposledy asi před 15 lety. Nic se nezměnilo a to je dobře. Teplota termální vody stabilní, stejně jako přepjaté maďarsko-slovenské vztahy. Ovšem problém je Brno. Dopravní rebus, jak překonat cestu od Prahy do Blavy. Řidiče kamionu obdivuji za neskutečnou časovou trpělivost, ale sjezd na Modřice, směr Vídeň a zpět na D2 za Olympií je hratelný bez kolon a zbytečných nervů. To platí i v opačném směru. Takže hlavu vzhůru a jihomoravskou metropoli mějte rádi. Luboš Dvořák, Brno a okolí.

0: Chlapi v práci na Sveteru signálu přenesli téměř k 10. hodině. Za 4 minuty odběje připravená je tak Lucka Sinková s čerstvými zprávami a dál budou následovat velké 80-kové hity od Aby, Inexis nebo Repišáku.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to jezdí D1, 95. kilometr ve směru na Prahu, tam havarovalo osobní vozidlo. Dvě osobní auta jsou v sobě na pražském okruhu exitu 26 a v hlavním městě ještě počítejte se zdržením na Českobrodské, kde došlo ke střetu osobního auta s motocyklem. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Povinné ručení dál zdražuje, i když pomaleji než dřív. Meziročně ceny vzrostly v průměru o téměř 4% a řidiči teď platí přes 4600 korun. Výše pojistky závisí například na stáří a typu auta nebo bydlišti provozovatele. Za růstem cen jsou hlavně dražší náhradní díly a vyšší škody po nehodách. Ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák a Jakub Voráček, záchranářka a zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová a další patří mezi osobnosti, které včera dostali stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Udělovány jsou o svatováclavském svátku těm, kteří vynikli ve svém oboru nebo přispěli k dobré pověsti Česka v zahraničí. Vystrčil letos ocenil celkem 17 osobností, vybíral z více než 100 nominací.
2: Považuji za symbolické, že právě v tento den mám možnost udělit medaili vám, osobnostem, které jsou solí naší země.
1: Evropu v těchto dnech rozdělují výrazné teplotní rozdíly. Zatímco na západě a ve střední části kontinentu panují letní teploty, na Balkáně, v Řecku nebo Turecku je výrazně chladněji. Rozdíl způsobuje proudění teplého vzduchu ze severní Afriky na západ a studeného vzduchu ze Sibiře na jihovýchod.
0: Co se děje v regionu?
3: 25 milionů korun schválila Rada hlavního města jako investici do dalšího vývoje nové generace aplikace Lítačka. Do budoucna nová Lítačka 2.0 počítá například s poptávkovou dopravou pražské integrované dopravy Halo ve středočeském kraji. Dále také s rozvojem bezbariérového plánování cest anebo přesnější prací s informacemi o provozu. Aplikace má aktuálně 2 miliony instalací. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká další zápas v Lize národů. Bude u toho i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Po prohře s Chorvatskem 1-2 čeká na české fotbalisty další těžký soupeř. Od 20:45 se český výběr utká v pražském Edenu s Anglií. Také Angličané úvodní utkání v Lize národů prohráli. Španělům podlehli 2-3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a místy může foukat. Na Signál Rádio 80 s Lukášem Bláhou.
0: Signál Rádio.
5: Ale jiné jméno dnes rezonuje českém. Robbie Williams, ex-člen Take That, pojede příští rok tour ke 30 letům od vydání první solové desky a oznámil, že se zastaví i v Ostravě. O zmíněném albu budou mimo jiné též signály hudební minulosti pro 29. září. Počkejte si na ně, pěkné dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dopolední signál je to, co slyšíte, a po Inexis si uděláme výlet za historií muziky pro předposlední zářijový den.
1: Signály hudební minulosti.
0: Na úvod si vzhledem k aktuálnímu počasí dáme stylově ještě letní song. 29. den měsíce září roku 1984 zažila anglická dívčí formace Bananarama průlom ve Spojených státech, jelikož nahrávka Cruel Summer atakovala absolutní vrchol tamního prodejního pořadí. Zásluhu na tom měl jistě fakt, že se píseň, později vypůjčená švédskými Ace of Base, objevila v kasovním filmovém trháku The Karate Kid.

Posouváme se za letopočtem 1994. To získala také čistě ženská parta The Pointer Sisters svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Tím se stala první afroamerickou hudební skupinou, které se dostalo této pocty. A o tom, že jen těžko skrývali vzrušení, nemůže být pochyb.

Závěrem je tu 29. září 1997. Robbie Williams toho dne vydal svou albovou prvotinu po odchodu z Take That. Největší hit placky Angels dosáhl v hitparádě jen na 4. místo. Získal ovšem Brit Award za nejlepší britský single roku. To celá deska Life Through a Lens obsadila nejvyšší příčku ostrovního žebříčku a pobavit se jí nechalo na 3 miliony posluchačů.

0: Hello, na Signál Rádio vás přišel pozdravit Ilan Richie, a to 4 minuty před půl jedenáctou v kalendáři 29. září. K němuž patří každý rok Světový den srdce. Letos s podtitulem Srdeční onemocnění může být na první pohled skryté. Nepřehlédněte ho. A krom toho nepřeslechněte za malou chvíli další osmdesátky, které můžou vašemu srdci jedině prospět. Bude Mr. Mr. nebo Diana Ross. Dobré dopoledne.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž. Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz. 4, 3, 2, 1.

0: Dvě minuty před 10:45 ze Signál Rádia Parta. Mistr, no a přede mnou už taky mistr odpoledního vysílání Luky Frelich. Ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: I tobě, vlastně mě tady pobavila jedna věc. Nasupený Cristiano Ronaldo, protože o víkendu se hrál zápas mezi Portugalskem jeho a Norskem a on poprvé po 18 letech zůstal sedět na lavičce. Je na něm moc hezký pohled, jak tam kouká. Přál ostatním spoluhráčům, no prostě nenastoupil, no. Už má svůj věk, no, co se dá dělat. Věk se nedá zastavit, nicméně ty tady teď taky budeš sedět 5 hodin a co jako, no. On tam tak seděl jenom 90.
1: Je pravda, že věk se nedá zastavit, ale pozor, jo. Ta kondice jeho třeba trošku jako poklesla tím věkem.
0: To je pravda, ale pořád.
1: Ale kdyby třeba přestoupil do naší české první fotbalové ligy, myslím si, že pořád třeba dalších 5-7 let by tady byl král.
0: To je hrozný věk.
1: Zavoláme mu, poradíme
0: zavoláme,
1: mu to.
0: Zavoláme.
1: Agenta jeho.
0: Přesně tak. A když tak přemýšlí o změně občanství ještě na my bychom ho docela uvítali.
1: Brali.
0: Ten střed je tam dost slabý. No a já už jdu.

0: Sixpence and Non-Directure, přiblížila se 11. hodina, krásné úterní dopoledne, s vámi Signál Rádio. Za moment Elton John, taky Belinda Caroline, nebo třeba Smokey, to nejlepší z 80. let. Teď pojďme na zprávy a taky na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v Praze, konkrétně na Praze 10 v ulici Nad Primaskou, je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem, tady se zdržíte. Další komplikace vás stále čeká na Praze 2 v ulici Na Slupy, tady osobní vozidlo srazilo chodce, místo zůstává s obtížností průjezdné, počítejte i tady s nárazovým zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní dopoledne, posloucháte Signál Rádio, 11. hodina je tady a s ní zprávy. Server Seznam zprávy dnes píše o návrhu premiéra Andreje Babiše a šéfky úřadu vlády Tinde Bárty, aby ministři od ledna propustili 10% svých zaměstnanců. Po výhradách vláda ale podle serveru tento bod přerušila. Poslanci se dnes odpoledne sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Opozice ho zdůvodňuje schodkem státního rozpočtu, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše a také útoky vlády na různé instituce. Schůze bude pokračovat také zítra. Thajsko se stále potýká s následky záplav. Ty zasáhly v Bangkoku asi 700 tisíc lidí a část města zůstává i 3 dny po vyhlášení stavu ohrožení stále pod vodou. Podle thajské vlády zemřelo v celé zemi od poloviny září v souvislosti se záplavami 23 lidí.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská zoologická zahrada v tomto týdnu veřejnosti představí paterčata kriticky ohroženého geparda štíhlého, která se tu narodila 18. června. K vidění budou ve výběhu vedle pavilonu Šelem a Plazů. 4 samci a 1 samice zatím pobývají se svou 7letou matkou v odděleném výběhu. Mláďata už mají za sebou vakcinaci a odčervení a přešla také na pevnou stravu.
0: Sport.
1: Vítěz pražského půlmaratonu z roku 2022, Kenyan Philemon Kiplimo, dostal 2letý zákaz startů za doping. 27-letý běžec měl 19. července při mimosoutěžní kontrole v Keni pozitivní test na chlortalidon.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Úterní den je ve znamení babího léta, obloha je jasná, jihovýchodní vítr fouká slabý rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupaly na hodnotu mezi 21 a 25 stupni Celsia. Takové bude i odpoledne. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 11:02, dobré dopoledne přes Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Singapuru, kde se hromadně ubírají ke čtení knih a teď se o začátek první společné hodiny postará Phil Collins. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

KLF teď zpříjemnili dopoledne. Kdy jste měli naposledy v ruce knihu, udělali si chvilku pro sebe a opravdu četli? Podle studie v posledních letech tuto činnost zanedbáváme a děláme opravdu málo. Pravidelně čte asi jen 23% Čechů. Podobný problém mají třeba i v Singapuru, kde se rozhodli obyvatele odtrhnout od počítačů, tabletů a mobilů. Nový projekt tady funguje na principu jakési jednoduché hry, kdy čtenáři své chvilky s knihami hlásí na vládním webu a za každých aspoň 15 minut čtení dostanou 20 virtuálních mincí. Když jich nastřádají rovnou tisícovku, mohou si je vyměnit za jeden skutečný singapurský dolar. Upřímně, myslím, že i u nás by podobná motivace mohla slavit úspěch.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a staráme se i o to, abyste se měli na co těšit. Teď mám na mysli zítřejší ráno, protože někdo z vás opět dostane šanci vyhrát vstupenky na koncert kapely Viděk. Tahle ta formace vystoupí v pátek 6. listopadu v Lucerna Music Baru v Praze a vy můžete být zadarmo u toho. Navíc ke vstupenkám dostanete ještě CDčko. Stačí vstávat s námi a zahrát si naší kvízovou hru Ano nebo ne. Za jednoduchou odpověď hned dostanete výhru. Takhle jednoduché to je. Zítra vám budu držet palce a do té doby se nezapomeňte podívat taky na náš web signalradio.cz, kde o koncertu máte další zajímavé podrobnosti.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Pár přátel stačí mít, zpívá Michal David. Za chvíli zahrají Roxette, Cool and the Gang nebo Boy George. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: Přiblížila se 12. hodina a to znamená, že připraveny jsou na Signál Rádiu aktuální zprávy a hned potom budeme hrát to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Right Said Fred, Bengals nebo Supertramp. Teď už nesmí chybět informace z dopravy. Krásné poledne.
1: Signál Rádio doprava.
0: Pozorujte, na pražském okruhu exit 23 výjezd ve směru k dálnici D7. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Místem se projíždí ve snížené rychlosti. Tak tady dejte pozor a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Dalším hostem našeho vysílání bude herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Vypravíme se s ním i do rodného Ústí nad Labem a zjistíme, co ho přivedlo do Prahy a jak dnes vnímá své rodné město. Řeč bude i o divadelním představení Husákovy děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, přijde na řadu také rodina. Proč vždycky toužil po velké rodině? Jakou hru vymyslel pro děti a jejich tatínky? A v čem se jeho děti nezapřou a jsou po něm? Rozhovor Lucie Sinkové a herce Tomáše Měcháčka si poslechněte u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké poledne, dobrou chuť k obědu, pojďme na signálu za dalšími zprávami. Na Pražském hradě se sešla sedmička klíčníků, aby uložila korunovační klenoty zpátky do korunní komory v katedrále svatého Víta. Zopakujme, že veřejnost si klenoty na Pražském hradě mohla prohlédnout 2 týdny. Letiště Václava Havla v srpnu odbavilo 1,93 milionů cestujících, meziročně o 2,23% více. Nejvíce lidé cestovali do Británie a Řecka, následovalo Španělsko a Itálie. Zemřela zakladatelka a ředitelka centra Losika Petra Vinčová, bylo jí 52 let. Organizace, která se specializuje na pomoc dětským obětem násilí v rodině, to oznámila na facebookových stránkách. Základní škola ve slovenském Staškově v okrese Čadca řeší napadení. Dnes ráno tu zaútočil ostrým předmětem jeden ze žáků na spolužáky a učitele. Na místě zasahovaly 2 pozemní ambulance a také 2 záchranářské vrtulníky. Jedna z učitelek, kterou žák na základní škole napadl, podlehla svým zraněním. Zraněna byla ještě další učitelka a také jedna dívka, která je v kritickém stavu.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha 6 začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů. Stavba bude stát přes 100 milionů korun a podle současného předpokladu potrvá 1 rok. Na novém oválu bude trénovat také rychlobruslař Metoděj Jílek, který je 5násobným mistrem světa v inline bruslení a také vítězem olympijského závodu v rychlobruslení.
0: Sport.
1: Hokejová Sparta doma znovu padla. Podrobnosti dodává sporták Petr Plintovič.
3: Hokejisté Sparty nezvládli po Mladé Boleslavi ani další domácí duel. Tentokrát v dohrávce 5. kola Extraligy prohráli 0-1 s Karlovými Vary. Dnes jsou na programu zápasy 6. kola. Od 17 hodin hostí Třinec Kladno, od 17.30 Litvínov Liberec a Mladá Boleslav Plzeň. Od 18 hodin se představí Hradec Králové proti Spartě, Olomouc hraje s Vítkovicemi a Pardubice s Českými Budějovicemi.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je babí léto, obloha je jasná a teploty měříme i kolem 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude jasno a teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítřejší den bude ve znamení jasné oblohy, ráno se výjimečně vyskytnou mlhy a nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 20 a 24 stupni Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu, přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 12 hodin a 3 minuty. Monumentální barokní schodiště a zámek Troja. Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát, připraveni jsou vem na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o jedné příměstské vile, která dala jméno celé známé pražské čtvrti. Pod vinicí svaté Kláry stojí letní sídlo hraběte Václava Vojtěcha Šternberka, který si nechal v druhé polovině 17. století v zadním ovenci postavit ohromnou příměstskou vilu, kterou dnes známe jako Trojský zámek. Hraběcí ambicí bylo přenést eleganci římských příměstských vil ku Praze a vzdát hold vládnoucímu rodu Habsburku. To první se mu povedlo beze zbytku. Vybudoval nádherný dům s velkolepou sochařskou výzdobou. Najdeme zde monumentální barokní výjev, zobrazující vítězný boj římských bohů s Titány. Dvojramené vnější schodiště, které vede z velkého sálu zámku přímo do zahrady, je opravdový skvost. Sochaři Jan Jiří a Pavel Hermanové na něm vytvořili dramatickou antickou scénu. Olymští bohové ze schodiště svrhávají Titány do hlubin pod nimi. Je to vskutku neuvěřitelné dílo. Na vrcholku schodiště a podél zábradlí trůní v klidu a ve vznešené převaze bohové z Olympu, Zeus, Pallas Athéna, Apollon a další, a přímo v prostoru pod schodištěm v temné uměle vytvořené jeskyni padají Titáni v totálním zmaru a pokoření do hlubin. Titáni jsou ohromní svalnatí obři. Jejich svaly jsou napnuté v marném odporu. Zápasí s vlastní vahou, poražení ale padají do temných hlubin, převalují se přes kamenné stupně. Ve výrazech Titánu je patrná bolest, šok a bezmoc z porážky. Ústa mají pootevřená v němém výkřiku. Nad nimi pak trůní bohové v elegantních pózách s vlajícími draperiemi, těla Titánu jsou ale ohromná, hrubá a zoufalá. Je to barokní umění v té nejčistší formě, které vtahuje diváka do děje. Když přicházíte ze zahrady k zámku, nahlédnete přímo do rozevřeného podzemního otvoru, ze kterého ponížení Titáni vyčnívají do prostoru. Na schodišti Trojského zámku můžete prožít starodávný antický příběh, kde vítězný Zeus nechal poražené Titány spoutat a uvrhnout do nejhlubšího a nejtemnějšího místa podsvětí, do Tartaru, který byl zajištěn bronzovými branami. Vůdci Titánu Atlantovi vyměřil zvláštní trest. Musel na svých ramenech navěky držet nebeskou klenbu. Místo pod schodištěm, kam se řítí poražení Titáni, bylo vědomě navrženo s unikátní akustikou. Temný klenutý prostor groty vytváří ozvěnu. Pokud promluvíte nebo zavoláte směrem do jeskyně, zvuk se odrazí zpět. Uslyšíte vlastní slova. V barokní symbolice to mělo vyvolat iluzi, že výkřiky a steny uvězněných Titánů dodnes rezonují z hlubin Tartaru. Schodiště s desítkami soch udělalo na tehdejší obyvatele obrovský dojem. Pro běžné lidi byla antická mytologie jednoduše příběhem o Troji. Místu tak začali zjednodušeně říkat ten Trojský zámek nebo zámek Troja. Označení natolik zlidovělo, že z původního názvu zadní ovenec se postupně stala Troja, což se později stalo i oficiálním názvem celé městské čtvrti, ve které dnes leží i pražská zoo a botanická zahrada. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Bananarama, tady je Signál Rádio. Blíží se volby a na Jihlavsku půjdou naproti těm, kteří to mají k volebním místnostem daleko. Podrobnosti přidám za chvilku a do té doby hrajeme. Připraveni jsou Erasure, Annie Lennox nebo třeba Prince.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Volby se blíží a na Jihlavsku vyšli vstříc lidem, co to mají daleko do volebních místností. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Žádné výmluvy neplatí. Obyvatelé okrajových částí Jihlavy, kteří mají po změně volebních okrsků hlasovací místnost dále od domova, dostanou v sobotu 10. října speciální dopravu. Město zveřejnilo přesné časy volebních autobusů z Kosova, Henčova, Zborné, Hosova, Pávova, Červeného kříže a Heroltic. Speciální doprava má zmírnit dopad letošní rozsáhlé změny volebních okrsků. Jihlava jejich počet snížila z 58 na 35. Podle dřívějšího vyjádření magistrátu bydlí po novém rozdělení 73% voličů do 500 metrů od volební místnosti, dalších 20% do 1 kilometru a 7% jí má vzdálenější. Komunální volby se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října. Speciální autobusy však budou jezdit pouze v sobotu. Město zároveň upozorňuje, že voliči si mohou podle adresy trvalého bydliště ověřit, do které volební místnosti nově patří. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.

0: Who is it? Zpívá Michael Jackson chviličku před 13. hodinou. Tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let za moment. Rose Lawrence, Rod Stewart nebo třeba Maria McKee. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v Brně, křižovatka ulic Tržní, Olomoucká, tady je nehoda osobáku a motocyklu, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikaci čekejte potom přímo v Praze, Evropská ulice na křižovatce s Libockou, tady je nehoda 3 osobních vozidel a zdržíte se okolo 10 minut. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne i se 13. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Součástí letošních říjnových voleb bude i 12 referent. Jejich tématem bude stavba větrných elektráren. Řešit se bude až 81 nových turbín, které by mohly zdvojnásobit větrnou kapacitu v zemi. Letní kontroly zaměřené na alkohol, drogy a mládež ukázaly, že návykové látky jsou v tuzemské tržní síti dětem a mladistvým stále snadno dostupné. Kontrolované provozovny ve více než polovině případů porušily právní předpisy. Nejčastěji při podávání alkoholu mladistvím. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která se spolu s policisty, celníky a hygieniky zúčastnila tříměsíční kontrolní akce. Pokračuje tiskový mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: V rámci kontrolní akce bylo při 318 šetřeních využito přizvaných osob mladších 18 let v rolích figurantů. Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvým podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
1: Silné bouřky s intenzivními lijáky zasáhly Středomoří. Podle meteorologů nebezpečné počasí potrvá nejméně do čtvrtka a v řadě oblastí hrozí bleskové povodně. V části provincie Barcelona platí nejvyšší stupeň výstrahy. Na jihu Francie může lokálně napršet kolem 400 mm za pouhý den.
0: Co se děje v regionu?
1: Od května do září tohoto roku zažilo hlavní město celkem 29 tropických dní a 12 tropických nocí. Jako ohlédnutí za mimořádně teplým letem připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy novou story mapu. Nese název Horko v Praze a ukazuje, jak se data o teplotě v jednotlivých částech města dají modelovat a předvídat. Informace se dají také využít při plánování nových čtvrtí.
0: Sport.
1: Čeští obránci Marek Alšer a Mikuláš Hovorka se těsně před startem nové sezóny NHL přesunuli z prvního týmu Floridy na Farmu. Panthers zahájí nový ročník právě dnes, a to konkrétně na ledě obhájce Stanleyova poháru Caroliny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku panuje babí léto, teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude jasno, výjimečně se objeví mlhy a teploty klesnou na hodnoty 12 až 7 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s jasnou oblohou, po ránu počítejme místy s mlhami a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 20 do 24 stupňů Celsia. Na horách budou teploty kolem 16. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, jaká hokejová liga startuje právě dnes. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: Rod Stewart, dnešní ráno na Signál rádiu bylo plné informací. Mimo jiné kolega Lukáš Bláha připomněl, že dneska startuje nejslavnější hokejová liga.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
2: 7.38 si dáváte ranní signál a hokejoví fanoušci se konečně dočkají. Nejslavnější liga světa NHL se vrací a vstupuje už dnes do své 110. sezóny. Tým Caroliny se v ní pokusí o obhajobu Stanley Cupu a v Česku budou oči příznivců sledovat výkony hrstky krajanů, kteří v severoamerické soutěži zbyli. Na soupiskách 32 klubů totiž figuruje před novým ročníkem pouhých 15 hráčů a 4 golmani, což je nejméně od roku 1991. Co myslíte vy? Bude náš hokej dál takto stagnovat nebo dokonce uvadat? Dejte případně vědět, třeba přes naší mobilní aplikaci. Na druhou stranu, David Pastrňák se v Bostonu dočkal velké pocty, povede totiž celek od nové sezóny jako kapitán. Tak jen houšť.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Petr Muk, společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvíli připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1989 a hitovka, kterou určitě znáte. Samantha Fox, Sting nebo ELO vám zpříjemní čas v práci. Za moment.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Energická předělávka klasického soulového hitu, která získala svoji slávu hlavně díky tomu, že byla použita jako soundtrack k filmu Krotitelé duchů 2. Pokud si vzpomínáte na tenhle snímek, tak velice dobře víte, jaká melodie a jaká hudba nás za moment čeká. Pochází z roku 89, po filmu, po jeho premiéře, trhala přední příčky hitparád a o vše se postaral Howard Hawtsbury.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina a společnost vám stále dělá signál rádio. Za moment Mariah Carey, Nick Cayman nebo třeba Bee Gees hrajeme to nejlepší z osmdesátek. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte na výjezdu z Prahy po dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary, 3,5 kilometr. Tady je nehoda osobního vozidla a autobusu, projíždí se ve snížené rychlosti a nárazově se vytváří krátká kolona. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 14. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Hlasování o nedůvěře vládě, k němuž se poslanci dnes schází na žádost opozice, spojují občanští demokraté s volbami. Na tiskové konferenci před zahájením schůze předseda občanských demokratů Martin Kupka vyzval voliče, aby ve volbách za 10 dnů vystavili kabinetu ANO, SPD a motoristů vysvědčení.
2: Chceme vyzvat všechny voliče, aby vystavili v těch následujících volbách Andreji Babišovi jasné vysvědčení. Aby také ukázali, že s tímhle stylem neodpovědného vládnutí zadlužování České republiky nesouhlasí. A o co méně prostoru bude mít hnutí ANO na jednotlivých radnicích, ve městech a obcích, o co méně prostoru bude mít v Senátu, tak o to větší prostor bude mít samozřejmě současná opozice, aby postavila hráz proti zásahům Andreje Babiše a hnutí ANO na charakter státu.
1: V části Česka udeří silný vítr, který bude v nárazech dosahovat rychlosti až 65 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu. Nejvíce zasaženými oblastmi budou Jizerské hory a Frýdlantský výběžek. Ve čtvrtek by měl vítr postupně slábnout. Festival Colors of Ostrava oznámil první velké jméno. V industriálním areálu Dolních Vítkovic vystoupí britský zpěvák, hudebník a showman Robbie Williams. Festival proběhne 21. července příštího roku.
0: Co se děje v regionu?
1: České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 tisíc bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Podle Karolíny Bylinkové z odboru komunikace hradu je návštěvnost nižší než v loňském roce, kdy si klenoty přišlo prohlédnout 51 553 návštěvníků.
0: Sport.
1: Českým fotbalistům bude ve večerním utkání Ligy národů proti Anglii scházet Vladimír Coufal. Mimo nominací jsou i Václav Sejk a Martin Schubert. A UEFA začala klubům vyplácet finanční náhradu za účast hráčů v minulém ročníku Ligy národů. Oznámila, že pošle 31,5 milionu eur více než 600 klubů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je letní jasno a teploty měříme až kolem 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia a obloha bude polojasná. Zítřejší den bude ve znamení jasné oblohy, místy po ránu počítejme s mlhami a nejvyšší denní teploty se během středy vyhoupnou na hodnoty mezi 20 až 24 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Hezký den.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin 4 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme letní skladbu a hitovku z filmu. K tomu nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Bruce Springsteen. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nick Cayman, takhle hraje Signál Rádio. Film Karate Kid se v Americe stal velkým trhákem a ve své době vlastně pomohl na výsluní i jednomu hitu. Podrobnosti a další události z hudební minulosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na úvod si vzhledem k aktuálnímu počasí dáme stylově ještě letní song. 29. den měsíce září roku 1984 zažila anglická dívčí formace Bananarama průlom ve Spojených státech, jelikož nahrávka Cruel Summer atakovala absolutní vrchol tamního prodejního pořadí. Zásluhu na tom měl jistě fakt, že se píseň, později vypůjčená švédskými Ace of Base, objevila v kasovním filmovém trháku The Karate Kid.

Posouváme se za letopočtem 1994. To získala také čistě ženská parta The Pointer Sisters svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Tím se stala první afroamerickou hudební skupinou, které se dostalo této pocty. A o tom, že jen těžko skrývali vzrušení, nemůže být pochyb.

Závěrem je tu 29. září 1997. Robbie Williams toho dne vydal svou albovou prvotinu po odchodu z Take That. Největší hit placky Angels dosáhl v hitparádě jen na 4. místo. Získal ovšem Brit Award za nejlepší britský single roku. To celá deska Life Through a Lens obsadila nejvyšší příčku ostrovního žebříčku a pobavit se jí nechalo na 3 miliony posluchačů.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Real Life a Signál Radio. Festival na téma film a architektura dnes startuje v Praze. Podrobnosti pro vás budu mít za chvíli, do té doby pošlu další osmdesátky. New Kids on the Block, Phil Collins nebo Michael Jackson. Užívejte odpoledne.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Ve 3:15 je s vámi Signál Rádio. Pražské kino Světozor nabízí od dnešního dne další z filmových festivalů. Jeho téma a filmy představí Honza Navrátil.
1: Hezký den, kino Světozor, které najdeme v centru Prahy, nabízí tentokrát další ročník Mezinárodního filmového festivalu o architektuře a urbanismu s názvem Film a architektura. Posláním této filmové přehlídky je představit nejdůležitější témata současné architektury, designu a také urbanismu širokému publiku právě skrze filmové médium. Festival, který potrvá až do 5. října, nabízí premiérový výběr těch nejzajímavějších filmů převážně ze zahraniční produkce, které se zaměřují na kvalitní architekturu nebo architektonické přístupy a proměnu našeho životního prostředí, které souvisí právě s výstavbou měst.

a staveb. Letos se jedná už o v pořadí 15. ročník, což je důkazem toho, že festival má svoje místo mezi nejen pražskými filmovými festivaly. Tak se do Světozoru tento týden vypravte a nějaký ten pěkný film zkoukněte. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Tom Petty, chvilku před 15. hodinou vám společnost dělá Signál Rádio. Za moment Bonnie Tyler, Secret Service nebo Madonna. To nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte ve středu Brna Schillingrovo náměstí. Tady je dopravní nehoda a probíhá vyproštění osob. Zdržíte se kolem 10 minut. Další komplikace vás čeká na Praze 4. V Sulické ulici havarovalo osobní vozidlo a jezdí se jedním jízdním pruhem k Kyvadlově. I tady počítejte se zdržením a šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Dalším hostem našeho vysílání bude herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Vypravíme se s ním i do rodného Ústí nad Labem a zjistíme, co ho přivedlo do Prahy a jak dnes vnímá své rodné město. Řeč bude i o divadelním představení Husákovy děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, přijde na řadu také rodina. Proč vždycky toužil po velké rodině? Jakou hru vymyslel pro děti a jejich tatínky? A v čem se jeho děti nezapřou a jsou po něm? Rozhovor Lucie Sinkové a herce Tomáše Měcháčka si poslechněte u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: U zpráv vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Česká armáda v těchto dnech testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a na poligonu v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Do třetího ročníku cvičení Drone Shield 2026 se zapojilo přes 70 společností ze 17 zemí světa a pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA. Asi 2100 jeseterů malých dnes na čtyřech místech vypustili do Dyje a Moravy na Břeclavsku zástupci Světového fondu na ochranu přírody. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter malý je původní rybou velkých evropských řek. Počet jedinců ale v současnosti není tak velký, aby se ryby v dostatečné míře dokázaly rozmnožovat a toky osídlit. Proto je potřeba jim takto pomáhat. 12-letý žák základní školy ve slovenském Staškově dnes ráno zaútočil nožem na spolužačku a dvě učitelky, z nichž jedna podlehla svým zraněním. Dívka je v kritickém stavu. Útočníkem je žák 8. třídy, kterého vychovávala babička. Motivem útoku prý mohl být zákaz ministrovat kvůli špatnému prospěchu.
0: Co se děje v regionu?
2: Tunel bus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, přichází dnes se změnou. Linka označená 145 s dnešním začátkem akademického roku nově zastavuje také na Kuchyňce. Tunel bus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minut, v nejsilnější špičce pak po 6 minutách. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Útočník Martin Nečas z Koloráda bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů, což je v přepočtu 300 milionů korun, 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka z Bostonu z ročníku 2023-24 a 2024-25.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na horách bude kolem 16 stupňů. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: 2 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Byli jste o víkendu na Houbách, pak si můžete zasoutěžit. Víc odhalím za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a posílám Opus.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle hraje Signál Radio a Bonnie Tyler. Jestli jste byli o prodlouženém víkendu na houbách, možná můžete něco vyhrát. Na internetu se totiž rozběhla soutěž o top houbu roku 2026. Čili pokud jste si stihli vyfotit nějaký váš kuriózní úlovek z lesa, myšleno nějaký velký hřib nebo houba, která se u nás třeba moc nevyskytuje, tak se můžete tuhle tu fotografii do soutěže přihlásit. Co je hodně důležité, pokud jste nic takového neudělali, prostě nakrájeli, usušeli nebo skončila třeba v bramboračce nebo ve smaženici. Nic se neděje, protože podle mykologů houby porostou i dál. Ještě tento týden budeme mít šanci a pakliže ke konci týdne nezaprší, bude úroda hub klesat. Takže, jestli jste ještě třeba letos vůbec pro změnu nevyrazili do lesa, udělejte tak teď a neriskujte, že byste přišli o houbařské žně, které aktuálně v České republice panují.

0: Velká pohodová klasika z osmdesátek. Zítra dorazí do našeho studia velmi zajímavá osobnost. Do našeho vysílání přijde herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno vlastně musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Vypravíme se s ním i do rodného Ústí nad Labem a zjistíme, co ho přivedlo vlastně do Prahy a jak dnes vnímá své rodné město. Řeč přijde i na divadlo a na představení Husákovy děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, probereme také jeho rodinu. Rozhovor Lucie Sinkové si poslechněte u nás na Signál Rádiu. Ve středu, tedy zítra, chviličku po 10. hodině.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Bad Boys Blue za 5 minut, 3:15. Je to pravda.
1: Na zdraví.
0: Pardon. Prostě někdy se stane. Každopádně hlas, který jste slyšeli, patří Terce Veselé, která dorazila. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Já nevím, no, je vidět, že přichází podzim, kýchání se nevyhýbá ani moderátora.
1: Ne.
0: Celou dobu jsem čekal.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Za 3:04 na Signál rádiu dozněly INXS, ale nebojte, s dalšími hity 80. let budeme pokračovat už za pár minut. Čekají tu na vás Eurythmics, Pet Shop Boys nebo Whitney Houston, ale předtím ještě stihneme rychlý pohled na silnice a zprávy Blanky Holoubkové.
1: Signál rádio, doprava.
0: V tuto chvíli je hlášená nehoda na Praze 5 v ulici Radlická, kde počítejte s částečně blokovanou komunikací kvůli srážce dvou osobáků. A ještě dejte pozor na D2 ve směru do Brna, protože tady je nehoda osobního a nákladního vozidla na 7. kilometru, a to i s únikem paliva. Projíždějte tady opatrně a mějte šťastné cesty.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na Semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Přeji vám dobrý den, vítejte u zpráv na Signálu s Blankou Holoubkovou. Letošní sucho zřejmě zdraží pitnou vodu. Mohou za to vysoké teploty i rekordně nízké průtoky řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu. Navíc přibývá obcí, které kvůli nedostatku tekutiny musí investovat do nových vodojemů a přípojek ke vzdáleným vodárenským řadům. A právě takové investice mohou zvednout ceny vodného a stočného. Kde a o kolik přesně si lidé budou muset připlatit, bude jasné nejpozději v prosinci. Estonsko uvedlo, že srpnový požár v talinském zbrojním podniku byl způsoben žhařským útokem, provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popřela. Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že ruské hybridní útoky proti aliančním zemím neoslabí podporu Ukrajině. 1. října se měla uskutečnit dlouho odkládaná premiéra druhé generace vozu Tesla Roadster, ovšem neuskuteční se. Oficiálním důvodem posunu akce o 2 týdny jsou obavy ze špatného počasí. Společnost Tesla důvod uvedla v příspěvku na síti X.
0: Co se děje v regionu?
2: S koncem letošních prázdnin skončil v hlavním městě také pilotní projekt nazvaný Dynamický svoz skla na území městské části Praha 11. Za 18 měsíců provozu se podařilo snížit počet svozů zhruba na třetinu původního stavu, aniž by se zhoršila dostupnost služby pro obyvatele. Od začátku srpna projekt přešel do rutinního provozu a současně se rozšířil také na území městské části Praha 15. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. UEFA začala klubům vyplácet finanční náhradu za účast hráčů v minulém ročníku Ligy národů. Na webu oznámila, že pošle 31,5 milionů eur, asi 770 milionů korun, více než 600 klubů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, jen ráno se budou výjimečně tvořit mlhy. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na horách bude kolem 16 stupňů. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Krásné odpoledne ze studia Signál Rádia. Zdraví vás Terka Veselá. Já doufám, že všichni máte hezký den, užíváte si vyvedeného počasí. Člověk by popravdě ani neřekl, že už je podzim. Ale přesně tyhle výkyvy teplot jsou nejzrádnější a často nám zavaří na nějaké to nachlazení. Proto si už za chvíli řekneme, co nám může pomoci na zlepšení imunity. Teď už ale Eurythmics, pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Rádio, které vás provází podzimními dny. Pro některé je to vysněné roční období, pro jiné noční můra, protože jim začíná zároveň období nachlazení a jsou třeba často nemocní. A proto určitě stojí za připomenutí, jak důležité je jíst různé vitamíny, minerály nebo bylinky, a to ať už v jídle nebo v podobě doplňků stravy. Určitě nemusím zmiňovat vitamín C nebo D, zinek nebo selen, ale možná vás překvapí, že pro zlepšení imunity jsou dobré i léčivé houby, mezi kterými je například hlíva ústřičná. To je prý takový přírodní zázrak, který kromě imunity podporuje i metabolismus a pomáhá tělu lépe zvládat únavu a stres. A díky svému složení navíc přispívá k detoxikaci organismu, zdraví pokožky i správné funkci kloubu. Takže pokud vám už klasické vitamíny nezabírají, zkuste si něco zjistit třeba právě o hlívě ústřičné, protože je možné, že se z ní stane vaše letošní záchrana. Pro teď nás ale ze všeho rozhodně vyléčí další várka osmdesátek.

0: Mille Vanilli v úterní 80kové jízdě na Signál Rádiu. Nás ale pro teď bude zajímat ta zítřejší středeční jízda, protože v té vás čeká nový rozhovor Lucky Sinkové, která tentokrát vyspovídala herce Tomáše Měcháčka. Dozvíte se tak, jaké byly například jeho herecké začátky, co ho přivedlo do Prahy a jak dnes vnímá rodné město Ústí nad Labem, nebo zodpoví otázku, proč vždycky toužil po velké rodině. To vše, ale samozřejmě i mnoho více už zítra po 10. hodině, tak nás laďte.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Michal David vám zpíval non-stop, což mi tak připomíná, že dneska Michalové slaví svátek, takže pokud nějaký Michal zrovna poslouchá, tak přeju všechno nejlepší. Každopádně non-stop pro vás hraje i Signal Radio, to nejlepší z 80. A docela to budou například Crowded House, ABBA nebo Blue System, tak se na ně počkejte.

0: pohodový poslech Signál Rádia. Blížíme se ke konci 16. hodiny, což nemůže znamenat nic jiného než přehled situací na silnicích a dálnicích, které pro vás sledujeme, a zároveň zpravodajské aktuality Blanky Holoubkové. S odbytím 17. hodiny ale očekávejte hity od Irene Curry, Pink Floydu nebo Eni.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S pravděpodobným zdržením počítejte na D1 ve směru na Ostravu. Na 206. kilometru se před pár minutami srazila dvě osobní auta, takže je tady neprůjezdný levý jízdní pruh. A nehoda osobáku s nákladním vozidlem řeší i D8 ve směru do Prahy, kde počítejte s omezením na 37. kilometru. Bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Další zprávy na Signálu začínají. Vítá vás u nich Blanka Holoubková a přeji vám dobrý den. Obliba výdejních boxů v Česku roste. Z některých internetových obchodů do nich směřuje více než polovina zásilek. ČTK to sdělili zástupci e-shopu. Zákazníci se podle nich sami rádi rozhodují nejen o místě vyzvednutí, ale také o čase. K oblíbenosti doručovacích boxů navíc přispívá hustá síť těchto schránek. První boxy byly instalovány v říjnu 2001 v Dortmundu a Mohuči. Doručování zásilek do boxů preferuje 56% Čechů. Dvojnásobek průměru EU. Soud v americkém státě Utah nařídil propuštění 71-letého muže, který strávil více než 40 let v celé smrti. Muži odsouzenému k smrti za vraždu pomohl na svobodu test DNA, který se neshodoval s jeho vzorkem. Propuštěn bude na kauci a bude muset nosit zařízení ke sledování polohy, než soud v novém procesu rozhodne o jeho případu. Úřad evropského veřejného žalobce dnes informoval, že odhalil zločineckou skupinu, kterou podezřívá z prodeje více než milionu použitých telefonů, které byly inzerovány jako nové. Vyšetřovatelé provedli razie v téměř 20 evropských zemích, mezi kterými jsou například Slovensko, Polsko nebo Německo.
0: Co se děje v regionu?
2: 25 milionů korun schválila Rada hlavního města jako investici do dalšího vývoje nové generace aplikace Lítačka. Do budoucna nová Lítačka 2.0 počítá například s poptávkovou dopravou pražské integrované dopravy Halo ve středočeském kraji, dále také s rozvojem bezbariérového plánování cest anebo přesnější prací s informacemi o provozu. Aplikace má aktuálně 2 miliony instalací. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Sobotním závodem v Chýnově u Tábora začne domácí pohár cyklokrosařů. 3 ze 7 podniků povýšili do první kategorie kalendáře Mezinárodní cyklistické unie. Zbývající 4 zůstávají v druhé kategorii. Série zakončí 12. prosince závod na písečné trati ve Veselí nad Lužnicí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřek nám přinese jasnou až polojasnou oblohu. Ráno se výjimečně objeví i mlhy. Nejvyšší denní teploty budou mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na horách čekáme kolem 16 stupňů. Zprávy na Signálu připravila Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Pěkné úterní odpoledne se 17. hodinou. S vámi je stále Terka Veselá, která vás provází pohodovou 80-kovou jízdou. Ale kromě mě uslyšíte i kolegu Luboše Dvořáka, který pro vás má tip na to, kde sledovat předpověď počasí, a to především příchody bouřek. Do té doby Irene Cara, Pink Floydi a Enya. Ještě jednou pěkné odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál rádiu. Už za chvíli převezme mikrofon Michael Jackson, ale před ním ještě kolega Luboš Dvořák.
1: Bouřky, i když se jich mnozí bojíme, nás přitahují svojí silou a nezvladatelností. Teprve 14-letý Matyáš z Hradce Králové letos založil na Facebooku profil bouřkář.cz Meteo a radar. Věnuje se sledování radaru a meteorologii, fotí bouřky, hvězdy i struktury mraků. Varuje před extrémy počasí a dává rady dalším fotonačencům. Mladý student nedávno zaujal svými snímky děsivě vypadajícího bouřkového pásu, který se přehnal přes Hradec, a po pár měsících už má přes 1000 sledujících. A to se tomuto koníčku věnuje teprve 4 roky. Amatérský meteorolog a lovec bouřek si zatím slávu neužívá a kvůli nízkému věku si také nepřeje uvádět celé jméno.

0: Plán nás na Signal Rádio přenesl do 4 minut před 17:30. Už za pár minut naváže Phil Collins s Philipem Baileym, ale teď nesmí chybět zmínka o soutěži, ve které si tento týden můžete odnést krásnou cenu.
1: Na Signal Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Paul Youngem jsme se na Signal Rádiu vezli na 80kových vlnách a budeme v tom pokračovat i skrze Magneťák.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: Dnes si dáme hit od famozního George Michaela, a to single Father Figure. Rozhodně to ale není žádná veselá rodinná písnička,

0: Kají dnes poslední zprávy Blanky Holoubkové a naše společná doprava, tak s námi buďte i skrze ně. A pak už očekávejte další vlnu 80, ve které zazní Erasure, Desiree nebo Glenn Medeiros.
1: Signál rádio, doprava.
0: S nehodou momentálně počítejte v ulici Novodvorská na Praze 4, kde se srazila 3 osobní auta ve směru na jižní spojku na pomezí nákupního centra. A ještě zamíříme na D11 ve směru do Prahy, kde s nehodou 2 osobáků počítejte na 17. kilometru. Pohodové cesty pro zbytek dne vám přeje Signál rádio.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: U zpráv vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Česká armáda v těchto dnech testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a na poligonu v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Do třetího ročníku cvičení Drone Shield 2026 se zapojilo přes 70 společností ze 17 zemí světa a pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA. Asi 2100 jeseterů malých dnes na čtyřech místech vypustili do Dyje a Moravy na Břeclavsku zástupci Světového fondu na ochranu přírody. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter malý je původní rybou velkých evropských řek, počet jedinců ale v současnosti není tak velký, aby se ryby v dostatečné míře dokázaly rozmnožovat a toky osídlit. Proto je potřeba jim takto pomáhat. 12-letý žák základní školy ve slovenském Staškově dnes ráno zaútočil nožem na spolužačku a dvě učitelky, z nichž jedna podlehla svým zraněním. Dívka je v kritickém stavu. Útočníkem je žák 8. třídy, kterého vychovávala babička. Motivem útoku prý mohl být zákaz ministrovat kvůli špatnému prospěchu.
0: Co se děje v regionu?
2: Tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, přichází dnes se změnou. Linka označená 145 s dnešním začátkem akademického roku nově zastavuje také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minut, v nejsilnější špičce pak po 6 minutách. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Útočník Martin Nečas z Koloráda bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů, což je v přepočtu 300 milionů korun, 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka z Bostonu z ročníku 2023-24 a 2024-25.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na horách bude kolem 16 stupňů. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: S příchodem 18. hodiny vás na Signál Rádio zdraví Terka Veselá. Po posledních zprávách dne je na čase dát opět prostor hudbě. Už tady netrpělivě čekají Erasure s hitem Old Amour. A později nebude chybět ani kolega Jirka Svoboda s rubrikou Signálu z minulosti, ve kterých dnes se zamíříme do minulosti za předposledním zářijovým dnem. Tak se to nenechte ujít a mějte pěkný podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pohodovou podvečerní atmosféru podpořil Glenn Medeiros a bude v tom teď pokračovat i kolega Jirka Svoboda.
1: Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Je 29. září a to byl v roce 1793 den, kdy se v jednom časopise objevila první zmínka o tenise. Pojďme si teď připomenout i několik dalších dnešních výročí.
2: Signály z minulosti.
1: Tento den se v roce 2005 stal Horský hotel s vysílačem Ještěd národní kulturní památkou. To je poslední předstupeň před tím, aby mohl být tento originální architektonický skvost zařazen na seznam UNESCO. V roce 1951 překonal Emil Zátopek v Houšce u Staré Boleslavy 4 světové rekordy, mimo jiné v hodinovce uběhl 20 km a 52 metrů. V roce 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, Československo bylo nuceno postoupit svá pohraniční území nacistickému Německu. V roce 1904 bylo v Karlových Varech městskou radou povoleno zbudovat první golfové hřiště v českých zemích. A v tento den v roce 1829 svoji činnost zahájil britský bezpečnostní orgán Scotland Yard.

0: Úterý k večeru je s vámi Signál Rádio, kde se skrze hity navracíme do let 80. A v následujících minutách to bude například se Sandrou, Brianem Adamsem nebo UB40.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Skoro ve 6:45 jste se Signál rádiem, kde pro vás má kolega Luboš Dvořák víkendové ohlédnutí.
1: Svátky a s nimi spojené dny volna jsou tu proto, abychom si prodloužili víkend. Liturgické a společensko-politické aspekty odpadají do zapomnění a řešíme jen, jak využívat.

časovou trpělivost, ale sjezd na Modřice, směr Vídeň a zpět na D2 za Olympií je hratelný bez kolon a zbytečných nervů. To platí i v opačném směru. Takže hlavu vzhůru a jihomoravskou metropoli mějte rádi. Luboš Dvořák, Brno a okolí.

0: Rozhovor Signál Rádia. Dalším hostem našeho vysílání bude herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Vypravíme se s ním i do rodného Ústí nad Labem a zjistíme, co ho přivedlo do Prahy a jak dnes vnímá své rodné město. Řeč bude i o divadelním představení Husákovy děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, přijde na řadu také rodina. Proč vždycky toužil po velké rodině? Jakou hru vymyslel pro děti a jejich tatínky? A v čem se jeho děti nezapřou a jsou po něm? Rozhovor Lucie Sinkové a herce Tomáše Měcháčka si poslechněte u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio.
1: Krásný večer všem, co ladí Signál Rádio. Máme tady 19. hodinu, které vám budou hrát Holly Johnson, Madonna nebo Paul Simon. Ale kromě hudby zajedeme i na výlet a tam se budete cítit jako ve středověku. Nenechte si to tady ujít, ale pro teď vám pohodový poslech přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte Signál Rádio, kde pro vás kromě osmdesátkové hudby máme i tip na výlet a tentokrát se vydáme do Dětelnic na Královéhradecku. Pokud už vás totiž trošku nebaví výlety, při kterých jenom projdete zámek, přečtete si pár letopočtů a zase jedete domů, tady by vás mělo čekat něco trošku jiného. V Dětelnicích totiž během jednoho výletu spojíte zámek, pivovar, středověkou krčmu a klidně i stylové ubytování. Samotný zámek má dlouhou historii a při prohlídce si projdete 14 přístupných místností. A pokud vás zajímá, jak se kdysi vařilo pivo, můžete rovnou pokračovat do místního pivovaru, kde se podíváte do varny, sladovny nebo historických sklepů. A na závěr nebude samozřejmě chybět ani ochutnávka. No a aby piva nebylo málo, rovnou se přesunete do středověké krčmy. Tam vás čeká jídlo, opět to pivo, živá hudba a někdy třeba i nejrůznější scénky, do kterých se občas zapojí i samotní návštěvníci. No a jestli si chcete tenhle středověký zážitek protáhnout až do rána, můžete se ubytovat přímo v místním středověkém hotelu. Pokoje jsou stylizované do dobového prostředí, takže ani po večeři se z tohohle výletu tak úplně nevrátíte do současnosti. A pokud vyrazíte o víkendu, můžete navíc v areálu narazit i na rytířské turnaje, takže o další kousek středověké zábavy bude postaráno. To by tedy byly Dětelnice, určitě si název zapamatujte, ale teď už vyrazíme zase do osmdesátek.

0: Nekonečný příběh nás na Signal Rádiu přinesl nejenom do osmdesátek. Každopádně v těch my zůstaneme i nadále, a to třeba s Folkem nebo Eltonem Johnem. Kromě těchto skvělých interpretů chystáme ale i signály pro radost. A jestli se dnes cítíte na to, že byste právě vy chtěli radost někomu udělat, až za pár minut uslyšíte výzvu, vytočte 910 260 910 a zanechte někomu pěkný vzkaz s písničkou.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Éteru Signál Rádia zněl Elton John. My tady máme v pořadí Olivia Newton-John a ELO, ale ještě je předběhne hit podle posluchače Lukáše.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Krásný večer, Lukáši, já vás zdravím.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak dneska je písnička na přání ve vaší režii. Co komu vyberete? Prozraďte.
2: Poprosím vás, Michaela Jacksona, Beat It.
0: Mm-hmm. A pro koho to pošlete?
2: Bude to pre Honzu do Olomouca od všetkých jeho kamarátov v Brně a prajeme mu všetko dobré v štúdiu a nech sa mu darí.
0: No tak jo, tak moc krát děkujeme. Já doufám, že to třeba zrovna poslouchá a Beat It letí jak za ním, tak i za vámi. Hezký večer.
2: Na shle.
0: Naschle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signále.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Hezký večer, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Nebudu ale jediná, protože už za chviličku nás navštíví i kolega Lukáš Bláha a vezme nás do minulosti hudby za 29. zářijovým dnem. Tak si to nenechte ujít, ale do té doby hudbu obstarají Friends Girl, ABBA a Europe. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Večerem vás provází Signál Radio a teď i kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na úvod si vzhledem k aktuálnímu počasí dáme stylově ještě letní song. 29. den měsíce září roku 1984 zažila anglická dívčí formace Bananarama průlom ve Spojených státech, jelikož nahrávka Cruel Summer atakovala absolutní vrchol tamního prodejního pořadí. Zásluhu na tom měl jistě fakt, že se píseň, později vypůjčená švédskými Ace of Base, objevila v kasovním filmovém trháku The Karate Kid.

Posouváme se za letopočtem 1994. To získala také čistě ženská parta The Pointer Sisters svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Tím se stala první afroamerickou hudební skupinou, které se dostalo této pocty. A o tom, že jen těžko skrývali vzrušení, nemůže být pochyb.

Závěrem je tu 29. září 1997. Robbie Williams toho dne vydal svou albovou prvotinu po odchodu z Take That. Největší hit placky Angels dosáhl v hitparádě jen na 4. místo. Získal ovšem Brit Award za nejlepší britský single roku. To celá deska Life Through a Lens obsadila nejvyšší příčku ostrovního žebříčku a pobavit se jí nechalo na 3 miliony posluchačů.

0: V éteru Signál rádia zněli Queeni. Co nevidět, se v něm ozve i George Michael, ale teď si pojďme připomenout soutěž tohoto týdne. Tentokrát pro vás máme krásnou cenu v hodnotě 2 vstupenek na společný koncert slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha, který se uskuteční 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A není to všechno, protože k lístkům ještě přihodíme CDčko. Každé ráno až do pátku poslouchejte ranní vysílání s Lukášem Bláhou, dovolejte se do studia na 910 260 910 a nechte si položit otázku. Správná odpověď bude pouze ano nebo ne a tohle jediné slovo rozhodne, jestli zrovna za vámi naše cena poputuje. Tak přejeme hodně štěstí a pokud by vás o soutěži zajímalo cokoliv dalšího, tak všechno najdete na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

za 4 minuty, 9:15, CC Catch odkládá mikrofon Signál Rádia. Spolu s ní i Terka Veselá, já se s vámi pro dnešek loučím, mějte krásný zbytek večera, užívejte osmdesátky. Jen teď docela například v podání Jermaine Jackson a Pisa Dory, Nazareth nebo Mike and the Mechanics. A my se slyšíme zase zítra od 16:00, tak užívejte večera a zatím ahoj.

0: Signál Radio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál Rádiem i v online světě.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu. Posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu. Posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu. Posloucháte online
1: na signalradio.cz.